zapomeň a na to, co jsem ti kdy zpíval. Zapomeň na dětské hříčky, nebe, peklo, ráj. Vzpomínej, láska bolí jako tříska, na kříži rabi Jošua umírá.